place of song.

were never near.

0: can be giggling.
1: Zdeňku, vyberte si políčko.
2: Poprosím, C jako cirkulárka.
1: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
2: To nevím.
1: Jane, chcete odpovědět?
3: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
2: Já to vím.

How at peace you are, you know, because that

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: I didn't want it like that.
1: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Když vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

Uvolni se, posloucháš Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, přátelé, pokud to nezní moc pateticky. Lehce po 6. hodině 28. července leta páně 2026. No a vás tady bude hudebně provázet, nebo spíš trápet následující 3 hodiny. Robert. Tohle to byla parta říkající si Rip Magic Light Over There. A tady už je Ella Thompson a Dandelion. Dáme si klasicky něco novějších věcí, pak pár ležáčků, pak něco z domácí scény, protože nejsem nápaditý a kreativní.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé. Rádio 1.

0: jazz i multižánr v jednom hlasu. Přijďte s námi oslavit dekádu hudby a setkávání v jedinečnosti času. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 14. a 15. srpna i vy. Mediálním partnerem je Rádio 1.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Reklama na Radio 1.

I'm on standby. Kapela Eels o sobě zasedala po nějaké době vědět a myslím si, že to je dobře, že některý tyhle starší party nezanikají a dávají ještě o sobě vědět, že vůbec něco dokážou. Takže palec nahoru, ještě předtím jsme tady měli nějaké ty povinnosti a před povinnostmi tady byly Mick Harvey a Amanda Alcedo a Song for Aurora. No, teď si dáme kapelu, která má provokativní název Beach Vacation a píseň pojmenovanou In Control. Minule přes 14 dny jsem vypustil, protože jsem byl právě s rodinou se rekreovat a musím říct, že In Control na beach to chvílema nebylo, protože zažít 46 stupňů ve stínu, to už. Bylo moc. Ale to jsou drobné mé osobní problémy. Radši si to řekneme písní.

0: takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

docela zajímavý konec skladby Never and Ever od, jak se jmenuje, Starkina. No a tady jsou Arab Strap a Glamour Magic. Když už jsme u těch novějších věcí,

0: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň, to mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Reklama na Radio 1.

Něco zase nového, veselého, a to konkrétně věc Lunar od Boyhood, která vyšla teďko na 23. Takže ani ne týden stará záležitost. Pokud byste hledali, kde ji najdete, tak vydavatelství Hunted Red Dracula. No a teď konci dáme Invitate a jejich Numb the Pain. Pokud se mi podaří... No, moc se mi to nedaří. Pokus číslo 2 vyšel a vy posloucháte Rádio 1.

0: CD Nonstop.
1: Za domácím abstrakt hiphopovým projektem Bone Constructor najdeme už od počátku této dekády pražského producenta a DJ Honzu Smetánku. Jeho druhé album Kinetic Chain vyšlo v roce 2022 pro label Ty nikdy a vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

aktuální novinka, nebo lžu, aktuálně z novinek na první místo v hitparádě Rádia 1, PJ Harvey a její skladba Wager. No, to se tady stalo během toho, co jsem tady nebyl a během služby, nebo během toho, když jsem tady nebyl a měl službu někdo jiný. Aby to bylo správně, se mezi novinkami nasazenými v hitparádě objevily i Dinosaur Junior a Several Got Away.

0: Reklama Rádia 1.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Reklama na Radio 1.

To už je takový chlad, to ani nevím, kdy to vyšlo, tohle je to, ale prostě strašně, strašně dávno. No a myslím si, že Nas a Lauryn Hill If I Rule to the World, pardon, super, zakuktal tady, tak snad aspoň Fogošovi se volume otočilo trošku doprava a vyvolalo mu to drobný úsměv na tváři. A když jsme u těch ležáčků, tak tohle je snad ještě starší.

Vzpomene si někdo ještě? A to Nenet Sherry tady měla své doby rotaci na Rádiu 1. Jak klika flašinetáře spod Karlova mostu. Buffalo Stance.

Tak jeden ležáček, co nám tady v rádiu leží x desítek let a pořád si myslím, že to s ním má cenu. Teď ale nebudeme opouštět minulé tisíciletí. Bude tady parafráze od Blind Passenger na Fade to Grey. Vy posloucháte Rádio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. Kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1 CZ.

Ano, ano. Michael York se v 90. letech pokoušel i o zpěv a vcelku úspěšně. Když si vzpomeneme třeba na mega hit Creep, který nám právě dozněl. No ale já jsem se tady najel nějaký sociální sítě, co tady máme, a na chatu bylo první ranní přání, který by se mělo plnit. Pro Přemka.

0: No.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nymburk vás zve na 1. srpna od 13 hodin na oblíbený hudební festival Přístavní slavnost. V parku pod hradbami propukne audiovizuální zážitek plný pohanských tanců, tajemných rituálů kapely Deloraine a dalších. Přijďte na bohatý program, vstup zdarma, více na webu a sítích Nymburského kulturního centra. Těšíme se na vás.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

Na Siuxi sme si dlouho nezaspomínali. I kiss them for me. No, každopádne říká vám něco jméno Jennifer Finch. Některým asi ne, a některým asi jo, jako třeba Přemkovi, no, tak už tady není mezi náma. A na vzpomínku na ní bychom se mohli zahrát její asi nejúspěšnější kapelu, v které hrála, a to konkrétně L7 a z desky Breaking Bridge Pretend to be Dead, ať to zní tak trošku, jak bych to řekl, na předržku.

No a my se posuneme hned dál. A připomeneme si, že nejenom historií jsme živi, ale máme tady i nějaký aktuální koncerty. Tady jsou Dropkick Murphys, kteří vystoupí, jestli se nepletu, v areálu 7. Už teďkon 5. srpna. Tak to berte jako motivaci.

0: jedno.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Reklama na Radio 1.

Vítku, jste si všimli, že jsme na české a slovenské scéně? A tohle z toho byly Zimní Knou a Džubály. Přejdeme na Slovensko za kapelou Lepa Jaco a možte poraňajkovať suší. Počúvate Rádio 1. Zdraví vás, Robert.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, pol.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

0: což mě doma čeká dneska taky tak.
1: Miluješ mě?
0: Já jsem na to lasám teďkon.
1: Miluješ mě? Já se tě ptám, tak čekám, že mi odpovíš. Miluješ mě?

nelíbí. Na tohle do kina nelíbí. Na to běž s Adamem. Nelíbí. Myslela jsem, že večer budeme spolu. Myslela jsem, že večer budeme spolu. Koncert, fotbal? Nelíbí. Nelíbí.

Po svém, no, jaký paradox, kdy si dávno nejčastěji padající věta. Miluju tě. Teď už po nástupu mobilních telefonů, kde seš? No, já jsem si tam nedal pauzu, tak vám jenom řeknu, že následující kus už směřuje do toho, no, kam jsem měl, do Přerova, do Zametáku, od Romana pro Jirku, něco sportovního, Psychonaut, 3, 2. Kdo si vzpomene?

0: Dochází ti dech.
1: Přípravek pro celý pohybový aparát.
2: Voní hezky.
3: Tak to smíme všechno.
4: Ne, je to sekačka.
1: O výkonu 110 koní.
5: 70 minut a stále nerozhodně. Tak, to už jsme tady dlouho neměli. Rozhodnou samostatné nájezdy.

0: zbývá vyhlásit heslo utkání, i když je to trochu bolestné, ale heslo utkání nám poslala Vanda Čatková z Prahy 10 zahradního města. My vám dáme atmosféru, vy začněte zlatou éru. Tak to už nepůjde.
1: Rady na dobrý večer.
2: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
1: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

Stal se počátek 90. let a tehdy, jak se tomu říká, tehdy kapla Sebastian se vydala své demo Romanian Song, kde byla právě i tahle věc, jestli se nepletu, tak jediná v češtině, no ale posléze se na jejich první eponymní a konečnou disku Blue Sebastian se nedostala. No a já tímto dodatečně tuto věc posílám panovi Julákovi za to, že se spolu podílel na digitalizaci analogového kusu a tohoto záznamu. Sami jste slyšeli, že to zní, jak to zní, ale prostě život je život. No ještě předtím jsme tady měli Helmutovu stříkačku a píseň Helmut se nudí. No a tady už je kus od kapely Prouza, který taky nahráli někdy v první polovině 90. let, pojmenovaný Čelem vzad. Ano, já jsem si vždycky myslel a představoval jsem si, že tato píseň je píseň amatérského automechanika, no a tím bych ji taky zároveň chtěl poslat do jednoho nejmenovaného servisu panovi Židoňovi, který se stará o můj automobil, který v pátek zemřel. Nebo měl jenom klinickou smrt a snad se podaří z mrtvých vstání. No ale teď už Prouza a skladba Čelem vzad.

Vyslov mi své jméno a budiš pochváleno. Tisícmen a Jan Sahra Hedl s Bárou Basikovou, taky věc, kterou se neslyšel ani nepamatuju. A ne jí po těch letech stále dostat z hlavy. No, každopádně, vy mě z hlavy dostanete za malou chvilku, protože já vám pustím ještě jednu věc a pak zmizím za svým chlebodárcem a budete tady mít dopolední čerstvé síly. A ani nevím, kdo dorazí. Bude to překvápko pro vás. No a dáme si ještě jednu takovou taky starší. Anča Kráča, auto fičí bez ladu a skladu. Ká letná upozornění, pozor, čo se může stať. Mějte se a zase nikdy. Někde. Čau.

0: stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
1: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

0: Přistupte blíže! Právě se začíná!
1: Gádžové a gadžinky, nakupujte žetonky, poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu, haligali a létající kačeři, hadíže na Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350 a jako zlatý řep večera, opička Kiki, to je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno

0: auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Reklama na Radio 1.
2: Devět hodin a 16 minut, příjemný poslech s Rádiem 1 vám přeje Petra Ludvíková, budu tady s vámi až do 12 hodin. Do té doby stihneme třeba a mimo jiné taky zpravodajství z letní filmové školy, která aktuálně probíhá v Uherském Hradišti. No a tohle to je multi-instrumentalista, DJ a taky trochu recesista Bruno Bellissimo.

The Happy Dictator, tak to byl první single z loňské desky kapely Gorillaz The Mountain a taky spolupráce s kapelou Sparks. No a my jsme přikročili ke skladbě Of Moons, Birds and Monsters od MGMT.

0: Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Several Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Tak jsme si poslechli jednak novinku hitparády Rádia 1 od Virage Zero a pokračovali jsme ještě s francouzštinou a s hudebnicí Camille Yembe, vítězkou Music Moves Europe Awards. No a tohle už je Likely s jednou z cover verzí, které vydala i

Tak to byla skladba Into My Arms v podání Likely, skladba, která v originále zazněla jako finále letošního vystoupení Nika Cavea na Metronom festivalu s úžasnou atmosférou. No a tady jsou Boards of Canada, You Retreat in Time and Space.

0: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Toto je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak už se nám pomalu láme léto, máme 28. července. A tady je kulturní servis pro dnešní den. Začneme festivalem Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Potom samozřejmě nesmí chybět letní filmová škola v Uherském Hradišti, ze které si taky přineseme zpravodajství v 11 hodin. No a jdeme na galerie. Artoto galerie v Uhelném mlýně Timo bude. Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Národní galerie Praha 230 let, v Duxu Radka Bojčevič, Faust, ve Zvonu Bezhlavý jezdec a literární utopie 90. let, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rokafé kolektiv autorů Wall of Hope, Kunsthalle Praha, William Kentridge a The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích nabízejí Bienále ve věci umění 2026. Galerie C12, Michal Sinek, After Image, v Rudolfinu, Data's the Data and the Sovereign, Galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času, v kolej 1 v Březnici najdete výstavu Jaromíra 99, Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět od vedle. Trafogalerie Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, světla noci. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař. Galerie Benedikta, Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, Human Nature a Studio Pram, Amy Saikia Wilson a The Adventure of Finding It and Then Losing It. No a na Rádiu 1 v 18 hodin Estereo, v 19 CD Nonstop, ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

0: chcete chlap by zazerajou mrtvýho muže?
1: Hej, hospodo!
0: A sakra, Calamity Jane si přišla pro Honculáka.
1: Jedno Honculáka!
2: Už se tu nesem, madam.
1: Kašlu tě na tvý patoky, srabe. Já chci Lomcováka.
2: Promiňte, ale tohle je největší Lomcovák ze všech Lomcováků, co znám. Jakože se Jack Daniels jmenuju.
1: Nevidíš se do pusy, Jacku. Největší Lomcovák ze všech Lomcováků je Radio 1. Tak švihni zatkem a...

Tak nám dohrává Interpol This Mirror Waits a Ton. No a tady už je rakouská hudebnice s iránskými kořeny, klasicky vzdělaná housliska, která dokonce příležitostně hrála s vídeňskou filharmonií. Ale pouští se i do takovýchhle popových songů Sophie Royer a Opium.

0: No.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, volk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

to byla trochu exotika, kapela Taiga, jejich Puzzle. Ještě předtím jsme si hráli Lokimaru a taky LCD Sound System, a tady už jsou Talking Heads a jejich Psycho Killer.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Tally Roll a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

Tak nám zněly hned dvě novinky Velké sedmi. Mám pocit, že v poslední době toho vzniká u nás velmi mnoho zajímavého. Hrali nám Blue Chesterfield a poté hudebník Dirty Depressa a s producentem Arty skladba Famous Words. No tohle už je ukrajinský hudebník, který se skrývá za maskou a který má neuvěřitelný rozsah. Hudebně se pohybuje mezi blues, elektronikou a alternativním popem a dalšími hudebními vlivy. Tady to je Carpetman.

0: Reklama Rádia 1.
1: Musíš bejt mé, musíš bejt mé, a musíš bejt mé.
2: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
3: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Reklama na Radio 1.

0: Pětník uvádí
1: zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
2: Asociace českých filmových klubů, pořadatel letní filmové školy, na festivalu každoročně představuje svoji distribuční činnost a den AČFK, kdy je například možné s předstihem zhlédnout podzimní novinky, připadl právě na úterý 28. července. Ve spolupráci se sítí festivalu archivních filmů uvede na podzim asociace krátký film o lásce Krištofa Kiešlovského. Naivní 19-letý Tomek pozoruje dalekohledem ženu, která bydlí přes ulici a zamiluje se do ní. Jak na jeho vpád do svého soukromého života zareaguje ona? Další podzimní akvizicí asociace bude Papája, brazilský animovaný snímek o tom, že v amazonském pralese vyrůstá malé semínko papáji. Jednou by se měl stát velkým stromem, stejně jako všichni v jeho rodině. Co když se ale semínko odmítá zakořenit a má poněkud vzletnější sny? Film nabízí hravou stylizaci knižních ilustrací a prozkoumává otázky identity a lásky k přírodě. Režisér Marko Škop přichází s třetím hraným celovečerním filmem Láska, příběhem o neschopnosti milovat své dítě a následcích, které to způsobuje. Na letní filmové škole představí film ve světové premiéře tvůrčí delegace včetně režiséra a hereček Jany Kovalčikové a Ivany Chilkové. Do české distribuce pak snímek uvede Asociace českých filmových klubů 15. října. AČFK na festivalu tradičně uděluje svoji výroční cenu v podobě zmrzliny jednomu zástupci filmových klubů. Letos padla volba na Dušana Kondela. Ten stojí už více než 30 let v čele Karlovarského filmového klubu a významně se také podílel na činnosti Asociace českých filmových klubů jako člen její rady. Dlouhá léta rozvíjí filmovou výchovu mladé generace prostřednictvím projektu Film a škola. V programu 52. letní filmové školy nechybí ani jediná soutěžní sekce LFŠ uvádí, ve které samotní diváci vyberou film do české distribuce. O přízeň letos bojují netradiční norské rodinné drama s komediálními prvky Solo mama, německá Feel Good Buddy komedie o žábě a vodě a strhující rodinná sága Vše, co z tebe zbylo v koprodukci Německa, Kypru, Palestiny, Jordánska a Řecka. V rámci bloku AČFK ADE dostali diváci na letošní filmovce poslední možnost vidět snímky, kterým v české distribuci končí práva Corpus Christi, Tom of Finland a dokument Řeka. Do Uherského Hradiště můžete vyrazit i na druhou polovinu festivalu. Třeba ve středu sestry Ester a Aňa Geislerovi představí dokument o životě jejich otce Petra 2 deci tuše. Aňa následně uvede novinku Ivana Ostrochovského Pramen a převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Akreditace jsou v prodeji na stránkách lfs.cz.
1: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
3: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
0: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

to byla jedna ze současných představitelek španělského flamenka, Maria Marín. No a tohle už je skladba, která se objevila taky na soundtracku k novému filmu Pedro Almodovara Hořké svátky, který byl mimo jiné uveden v Karlových Varech na festivalu a který je nejnovějším snímkem Pedro Almodovara. Tohle je Chavela Vargas a La Llorona.

0: Viva Mexiko!
1: Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Asociace českých filmových klubů, pořadatel letní filmové školy. Kdy je například možné s předstihem zhlédnout podzimní novinky, připadl právě na úterý 28. července. Ve spolupráci se sítí festivalu archivních filmů uvede na podzim asociace krátký film o lásce Krištofa Kiešlovského. Naivní 19-letý Tomek pozoruje dalekohledem ženu, která bydlí přes ulici a zamiluje se do ní. Jak na jeho vpád do svého soukromého života zareaguje ona? Další podzimní akvizicí asociace bude Papája, brazilský animovaný snímek o tom, že v amazonském pralese vyrůstá malé semínko papáji. Jednou by se měl stát velkým stromem, stejně jako všichni v jeho rodině. Co když se ale semínko odmítá zakořenit a má poněkud vzletnější sny? Film nabízí hravou stylizaci knižních ilustrací a prozkoumává otázky identity a lásky k přírodě. Režisér Marko Škop přichází s třetím hraným celovečerním filmem Láska, příběhem o neschopnosti milovat své dítě a následcích, které to způsobuje. Na letní filmové škole představí film ve světové premiéře tvůrčí delegace včetně režiséra a hereček Jany Kovalčikové a Ivany Chilkové. Do české distribuce pak snímek uvede Asociace českých filmových klubů 15. října. AČFK na festivalu tradičně uděluje svoji výroční cenu v podobě zmrzliny jednomu zástupci filmových klubů. Letos padla volba na Dušana Kondela. Ten stojí už více než 30 let v čele Karlovarského filmového klubu a významně se také podílel na činnosti Asociace českých filmových klubů jako člen její rady. Dlouhá léta rozvíjí filmovou výchovu mladé generace prostřednictvím projektu Film a škola. V programu 52. letní filmové školy nechybí ani jediná soutěžní sekce LFŠ uvádí, ve které samotní diváci vyberou film do české distribuce. O přízeň letos bojují netradiční norské rodinné drama s komediálními prvky Solo mama, německá Feel Good Buddy komedie o žábě a vodě a strhující rodinná sága Vše, co z tebe zbylo v koprodukci Německa, Kypru, Palestiny, Jordánska a Řecka. V rámci bloku AČFK ADE dostali diváci na letošní filmovce poslední možnost vidět snímky, kterým v české distribuci končí práva Corpus Christi, Tom of Finland a dokument Řeka. Do Uherského Hradiště můžete vyrazit i na druhou polovinu festivalu. Třeba ve středu sestry Ester a Aňa Geislerovi představí dokument o životě jejich otce Petra Dvě deci tuše. Aňa následně uvede novinku Ivana Ostrochovského Pramen a převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Akreditace jsou v prodeji na stránkách lfs.cz.
1: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
2: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
3: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Reklama na Radio 1.

Kulturni servis. Tak je tady další část kulturního servisu na dnešní den, což je 28. červenec. Začínáme třeba areálem 7 v Holešovicích, kde v 19.45 začne Prague Open Air s kapelou Horkýže Slíže. V Jazzdoku v 21 hodin, Alapar Jazz, Cargo Gallery ve 20 hodin, Karaoke Party na Náplavce. Pak tady mám několik filmových typů. Letní kino Dlabačov ve 21.15, film Najal jsem si vraha. V kině Lucerna ve 20.15, One Ten Days in China. Edison Film Hub 19 hodin, ten stejný film One Ten Days in China v 21 hodin, pozvání. Kino Pilotů v 18.15, citová hodnota ve 20.50, pozvání. Ve Světozoru opět Ten Days in China, Biooko ve 20.30, Nebezpečné známosti. Na Dlabačově v 18.30, Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, a ve 20.30 Otec, matka, sestra, bratr. Letní kino na Pragovce 21.30, Čtyři matky. A co se týká programu Ráda 1, tak tam v 18 hodin můžete naladit Estereo, v 19 hodin CD Nonstop, dneska Bone Constructor, Kinetic Chain, ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday. No a teď už máme připravené Dandy Warhols a Smoke It.

Tak doznívá nám skladba The Lottery, Evgen Vicks. Tak čas ukazuje 11 hodin.

Ze studia se v tuhle chvíli loučí s vámi Petra Ludvíková, mějte se krásně. Tady jsou ještě na závěr Bombay Bicycle Club a Home by

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Reklama na Radio 1.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

Krásné letní úterní poledne, 7 minut po 12. ze studia Rádia 1 při Hra u Palury. Tohle to je další talent z dánské Kodaně, Sophie Birch. A její čerstvá deska z minulého týdne s těžko přelouskatelným názvem, takže zůstanu jenom u toho, že ta skladba, která právě odstartovala moji dnešní odpolední směnu, má název Miaraj. No a tohle je Tiago Setano a skladba Eco do Futuro se zpěvačkou Celine Desberg.

ještě jenom dodám, že Thiago Cetano žije už nějakou dobu v Paříži, ale ten písničkář. Tohle byl tedy single Echo de Baia. No a následuje Kelela a další stále relativně čerstvě vydané album. Vyšlo 10. července na Warp Records, New Avatar, a tohle je ukázka Retaliation Lullaby.

Tolik jeden z těch pomalejších kousků na nové desce Killily, New Avatar. A teď už z Brusu nový projekt Dragonflies, za kterým se skrývá dvorní producent kapel jako Radiohead, ale třeba také solovek posledních Paula McCartneyho Nigel Goldrich. Společně s Danny Harrisonem, synem George Harrisona, budou vydávat eponymní album v půlce září a tady je první ukázka Slower.

0: žánr v jednom hlasu. Přijďte s námi oslavit dekádu hudby a setkávání v jedinečnosti času. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 14. a 15. srpna i vy. Mediálním partnerem je Rádio 1.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.
4: No, když už jsme zmiňovali Radiohead, tak tady je

zní solovka kytaristy Eda O'Briena. Závěrečná skladba Obrigado z desky Blue Morpho.

Jack Ed O'Brien a teď už spolupráce dvou latinskoamerických umělců Helado Negro a Rainy Tropical, společně jako Helado Tropical, vydali před nějakým měsícem, no ani ne, před dvěma týdny, album eponymní a z něj vám teď pustím ukázku s názvem španělským Fluje, což překladu znamená něco jako proudy nebo toky. Takže tady jsou Helado Tropical.

dáte doporučení na nějakou příjemnou letní desku, tak rozhodně doporučuji Helado Tropical. Teď už novinka od australské trojice The Avalanches, kterou tvoří Robbie Chatter, Tony DiBiase a Andy Shekeres, kteří si přizvali na nový single Blue Shadows s zpěvačkou Karen O.

0: 12 hodin 33 minut, posloucháte Rádio 1. Představujeme si teď novinku nasazenou minulý týden do hitparády Rádia 1, pro kterou můžete hlasovat v podání hudebnice z Montrealu Alexandry Levy alias Adalea a skladba Copycat z chystaného EPčka The End is a Wave. No a ještě jedna novinka z hitparády, pro kterou můžete hlasovat. Švýcarská kapela Virage Zero, konkrétně z Ženevy, ve skladbě L'Arm de Feu.
1: Zvuk
2: jede.
1: Kamera
2: jako jede.
1: 90.9 poprvé.
3: Rádio 1.

0: Bond Girl, tak nazvala svůj nejnovější single britská umělkyně, reperka John Glacier. A teď jedna domácí novinka z Velké sedmi, hudebnice, čelistka, zpěvačka Tali Raw ve skladbě Caterpillar.
1: I'm a caterpillar, outgrowing myself quicker.

0: wicked to blow.
1: Soutěž Rádia 1.
2: Je to tak, před námi je soutěž o 2 stupenky na koncert Agnes Obel, který proběhne 31. července v Araše Plus. Jedna z nejoriginálnějších osobností současné evropské hudby, dánská zpěvačka, skladatelka a producentka Agnes Obel, se po několikaleté pauze vrací do Prahy. V pátek 31. července vystoupí v Araše Plus a nabídne intimní koncert plný klavírních kompozic, vrstvených vokálů a podmanivé atmosféry. Nenechte si ujít výjimečný hudební zážitek. No a 2 z vás budou mít tu možnost prostřednictvím naší soutěže. Všem dovolat se samozřejmě může pouze jeden. Je k tomu potřeba zavolat na telefon 210 323 919 jako první a dovolat se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Zajímá mě, jak se jmenuje debutové album Agnes Obel. Volat můžete teď. Tady Raho, Rádio 1, haló.
3: Ahoj Raho, tady Kamil.
2: Ahoj Kamile.
3: Prosím tě, vystupuje přes Philharmonics.
2: Je to tak, Philharmonics, tak se jmenuje debut Agnes Obel, takže 2 stupenky na páteční koncert v Araše jsou ve tvých rukou, já ti gratuluju.
3: Super, díky.
2: A ještě mi vydrž na lince.
3: Tam.

you set them free, now God's full of bugs. Buck in the system.

0: makeup girl, my best friend says it's just a phase. Oh, I don't think so.
1: Reklama Rádia 1.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Reklama na Radio 1.

0: Haters watching.
1: Před mnoha lety se poměrně ve zlém rozešlo velmi úspěšné producenské duo The Neptunes. Zatímco Pharrell Williams měl hodně úspěšnou solovou dráhu, tak druhý z dvojice, Chad Hugo, zůstal hodně ve stínu. Všem to se možná teď mění, protože v posledních dnech a měsících působil hodně jako producent nebo hostující umělec a teď pod svým jménem vydává, pokud se nepletu, oficiálně první skladbu Jump Up Winia, na které si ještě zahostovali Tierra Whack a Lakely 47. Takže třeba z toho vzejde i něco víc. Tohle už je jedna zase taneční záležitost, LF System a Young Franco Club Mix skladby Ripa na Zulipa. 12 hodin 58 minut, posloucháte Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: No a podle téhleté disco, funkové, solové skladbě, která samplovala píseň brazilské kapely ze 70. let Rabo de Saia, je tu kulturní servis, dvě minuty po 13. hodině se podíváme na několik pozvánek na festivaly, také do galerií a řekneme si něco k dnešnímu programu Rádia 1, tedy pro úterý 28. července. Pojďme na to. Festivaly Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který je k vidění v Hradci Králové. Letní filmová škola v Uherském Hradišti, tam směřuje další pozvánka. No a to už se dostáváme ke galeriím. Artoto galerie v Uhelném Mlýně. Timo bude. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahradách. Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu probíhá výstava Radka Bodčeviče Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů, výstava Wall of Hope. Kunsthalle Praha a pozvánka na výstavu Williama Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze a pozvánka na výstavu Váza, symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Osmička Humpolec vás zve na Present Perfect, otisky času v současné keramice. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, výstava Stay in Touch. Veletržní palác, ale také prostor Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, tam je k vidění bienále ve věci umění 2026. Galerie C12, Michal Sinek, výstava After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. V koleji 1 v Březnici, tam můžete vyrazit na výstavu Jaromír 99, Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. Trafogalerie, Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo, společná výstava Fragmenty dne, Světla noci. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař ve společné výstavě Joa de Vivre. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, Human Nature. A konečně studio Prám, Amy Saikia Wilson a výstava The Adventure of Finding It and Then Losing It. No a co se týká programu Rádia 1, v 18 hodin vás čeká pravidelný pořad Estereo, v 19 CD Nonstop, dnes s deskou od Bone Constructor Kinetic Chain. Ve 20 hodin premiérové vydání československé parády Velká sedma, ve 22 hodin pořad Unison a ve 23 Electronic Tuesday, tolik kulturní servis. No a mojí druhou vysílací hodinu začneme trochu Dark Wave'u. Podání dvojice Boy Harsher. Ta si na nás chystá na půlku září novou desku Get Mean. No a tady je ukázka Heartbeat. Takže trocha ochlazení.

ještě jeden kousek z podobného hudebního ranku. Tady Dark Wave, to je projekt Computer Kills, novinkou I Think I'm Going Blind. No a následovat bude newyorský hudebník iDress, který teď vydal tenhle ten pohodový single Miss Universe na značce Psychedelic Industries.

No a hodně si teď v posledních dnech pouštím solový debut Joshe Da Costy, nazvaný New Wave Graveyard. Tady to je ukázka Hospital Clown.

0: To nedá. To je strašně moc.
1: Tak tohle já nechápu.
2: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

poctivá britská hudební škola Robin Hitchcock, legendární hudebník, autor spousty skvělých psychedelických kytarových písní. V uplynulých 50 letech vydal svoje 25. album a musím říct, že i velmi povedené s názvem The Confuser. Tohle byla jedna z těch pomalejších skladeb, na které si zahostovala Gillian Welsh, Ghost in Sunlight. No a tohle už je dvojce ze Severní Karoliny, Sylvan Esso a Concrete Glen.

0: Reklama Rádia 1.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štíl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Reklama na Radio 1.

22-letá indie popová hudebnice ze státu Utah, městečka Logano, která se říká Mess, a taková příjemná jednohubka v podání skladby Track Suite. Ještě předtím to byly Holy Wave z alba I Am Dada, skladba Happy Song. No a teď nás čeká takové nenápadné EPčko, které vyšlo minulý týden na indie značce Relaxin' Records, londýnský label, za kterým stojí hudebnice, experimentální hudebnice Lolina, spolupracovnice bývalá třeba Dina Blanta. Projekt Great Area, co by 17. release na tomhle labelu, a EPčko má název Love a my si pustíme titulní skladbu.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Several Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
3: No a tohle už je zmiňovaný Nate Amos a jeho projekt This is Lorelei. Novinka Billy Came Back.

Za minutu bude 2:45. Tohle to byl projekt This is Lorelei, Billy Came Back, jedna z nasazených novinek minulého vydání Hitparády Rádia 1, pro kterou stále můžete hlasovat. A teď si dáme jednu velmi sympatickou, řekněme, garáž rockovou, možná i punkovou kapelu z New Orleans, která letos v únoru vydala své druhé album Blame the Clown, ke kterému jsem se dostal až se zpožděním teď a docela dost si to užívám. Tady to je krátká ukázka Not Real, Twisted Teens.

0: Hip Hop Camp 2026 je zpět. Už 21. a 22. srpna ovládne areál Kosmo u Plazu u Plzně světový hip-hop. Freddie Gibbs, The Alchemist, Conway the Machine, The Gable Planets. Dva dny špičková hudba a jedinečná atmosféra. Vstupenky právě teď na hiphopcamp.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krakovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Reklama na Radio 1.

Skladba Dark Passenger je otvírákem čerstvé desky dívčí dvojice z australského Melbourne, Isabelle Martin a Matilda Cameron, kteří se říkají Synergy Trilogy. Pro příznivce, řekněme, elektroniky, goth popu, dream popu, alternativy typu Carly Dal Forno nebo Hate Rock, ale vlastně i v některých folkovějších polohách na téhle desce, třeba Milana V., belgického hudebníka, který letos vystoupil v Praze. Rozhodně doporučuji desku Synergy Trilogy, tedy eponymní album. No a tohle už je britská, londýnská zpěvačka hudebnice Fauzia. Její čerstvé EPčko I Was Here For A Moment. Skladba Just A Dream.

0: Za minutu odbije 14. hodina a tu odstartujeme tedy tu poslední třetí hodinku mého dnešního odpoledního vysílání Trekim z jeho poslední deska, která vyšla už před minulý týden, má název Different When It's Silent. No a na jedné z mála skladeb, kde skutečně Triky ho uslyšíte, protože primárně je to po vokální stránce záležitost přizvaných hostů, je závěrečná skladba Out of Place, kde také zpívá už osvědčená spolupracovnice Trikyho Marta.
1: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
2: Rádio 1.

hodin 13 minut, posloucháte Radio 1. Vrcholí tady takový triumvirát gotických písničkářek, které v rozmezí několika dnů vydali singly, co by poutače na chystané desky, které vyjdou buď příští měsíc, tedy v srpnu, anebo v září. Tohle byla například Chelsea Wolf s novinkou Cold z chystaného alba The Dark, které představí i naživo. Bude to ale až 5. prosince v Arše Plus. Předtím to byla Emma Ruth Rundle se singlem Enough z chystané desky These Killing Times. No a to, co už se teď rozeznívá, to je Australanka Grace Cummings s vokálem, který bych soudě dle jejího vzezření vůbec netypoval. Každopádně skladba Fake z chystaného desky Blood Horse stojí za poslech. Grace Cummings se také chystá na evropské turné, ovšem Česku se vyhne. Nejblíže bude 24. listopadu v Berlíně.

hudebníka Ernesta Kaušela se alias Broken Chord, ukázka z jeho čerstvé desky Lima Echo Crack, skladba měla název MK Ultra Scarecrow na Rádu 1.

0: kamaráde a jedno.
1: Musíš bejt mé, musíš bejt mé, a musíš bejt mé.
2: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
3: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumím.
9: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Reklama na Radio 1.

čínsko-americký projekt usazený v LA, který tvoří tři členové Kelly Gwen s vokály, dále producenti Alex Ho a Phil Ko, nebo Cho. Říkají si Sai a tohle je EPčko, které vyšlo na holandské značce Music from Memory letos, tuším, že v dubnu, s názvem Sleepwalker. Určitě doporučuji k poslechu, příjemná downtempo záležitost. No a teď několik starších kousků. Tenhle jsem objevil, tuším, na Spotify playlistu labelu Warp Records, který je hodně sporadicky aktualizovaný. Skladba z 80. let, new waveová, v podání zpěvačky Sandy. Skladba s názvem Zoot Cook, která je k nalezení na desce Eating Pleasure.

Sandy Manuel Lanieka Suzuki, japonsko-americká hudebnice ze 70. a 80. let. Tady ve skladbě Zudku, kterou, to možná někteří z vás i poznali, produkovala slovutný Haruomi Hosono, dnes už vlastně jediný žijící člen Yellow Magic Orchestra.

0: Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley pod zemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: A když už jsem zmiňoval label Warp Records, dnes už několikrát, tady to je určitě jeden z projektů, který stojí za tou slávou a úspěchem v raných 90. letech. Téhleté značky LFO, Low Frequency Oscillation, v jejímž čele, alespoň tedy v těch prvních letech, byl Mark Bell, který pak už vlastně od 90. právě toho nejdůležitějšího období působil vlastně sám v rámci tohohle projektu. Tohle to je album z roku 1996 Advance a skladba s názvem Ultra Shall.

A ještě dodám, že Mark Bell byl právě v té době, v té druhé půlky 90. let, mimo jiné i dvorním producentem Björk na většině jejich releaseů z té doby. Tohle to je projekt The Other People Place, který vydal na Warp Records jediné album v roce 2001, Lifestyles of the Laptop Café, které se tehdy setkalo trošku se smíšenými kritickými ohlasy. Až teprve snad o 2 roky později vyšlo najevo, že se jednalo takový tajný alias slovutného Jamesa Stensna z projektu Drexia. No a pak se ta odezva kritická notně změnila a tenhle deska figuruje na celé řadě žebříčků, řekněme, elektronických alb z té první dekády, nebo respektive z té nulté dekády. Tady to je skladba Sunrays.

Tolik James Marcel Stinson a jeho jeden z mnoha pseudonymů The Other People Place, nicméně ten nejvýznamnější projekt detroitského elektra předeného notnou dávkou mytologie, to je Drexia. Já vám ještě nabídnu od něj právě jeden takový boční projekt Translusion z retrospektivní kolekce The Opening of the Cerebral Gate, která vyšla tuším před 3 lety. Si dáme ukázku Dimensional Glide. No to už bude ode mě prakticky všechno, do 15. hodiny ještě stihneme jednu archivní věc od Ports of Canada. A já už se s vámi tedy loučím a děkuji moc za poslech. Seznam odehraných skladeb bude už co nevidět vyvěšen na webu Rade 1 pod mým jménem, tedy Rao Paluri. Užívejte léto, čeká nás zase další vlna veder. A pokud to všichni přežijeme, tak se uslyšíme zase za týden v úterý po 12. hodině. Do té doby naslyšenou.

0: Venco, proč bučí?
1: Odek se mi vypnul to rádio jedna.
0: No to jsi neměl, dek bude furt bučet.
1: Cak, málo dojí, ne?

0: Reklamarádia 1.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Reklama na Radio 1.
5: Vývar. Jo, a vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
6: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
5: Tam není to nic proti žádným bontonu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt?

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley podzemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Krásné odpoledne po Rajovi vám přeje v tuhle chvíli Josef Sedloň. Máme za sebou Future Funk Squada, také tu novou pecku Disconnection, Overmono, který uvidíme brzy také na festivalu Popmese v Brně, ale také Filip Johana Tima, tohle hudebníka, kterého jste mohli vidět v kapele Aparáta, ostatně jeho solovka, singlovka Have You Ever, která prošla také hit parádou Rády 1. Teď už míříme za Bonobem. Krásná věc, kterou vytvořil teďka s tohletou v New Yorku sídlenou hudebnicí z Pakistánu Ari Aftab. Fire on the Water.

tohle byl už americký producent Blaudis a jeho další nový single. Příjemná taková etno věc Gateway to the Sacred Now. Máme 15 hodin 43 minuty a já vám teďka nabízím už tohodle také sympatického producenta z Japonska, Aki Suchu Fukushima, kterého jste vám tady už nabídl třeba loni na IPčko ze značky Minest z Malajzie. Tohle je už novinka na labelu Epilog. Majoi Akitsuju Fukushima. No a za chvíličku také čekejte soutěž na Rádio 1.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak je to tady, tady je soutěž Rádia 1, tentokrát s názvem Kulturní léto a už víte, o co jde. Vy můžete v tuhle chvíli také vyhrát speciální balíček, pokud si napíšete naše telefonní číslo do studia 210 323 919, vězte, že ještě, ale ho mám vypnuté. No a tento týden Kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem, 14. ročníkem nezaměnitelného žánrové přehlídky filmu Noir. Se letos uskuteční i na Hradě a v podhradí českého Štemberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivech a dramat ze čtyřech historických sálech, a jinak v soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna a více informací najdete na noirfilmfestival.cz. Vyhrát můžete mimo jiné dva víkendové pasy na Noir Film Festival, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected a knihu od nakladatelství Slov Art. Takže číslo je 210 323 919 a otázka zní: oblíbená sekce Československý noir se letos soustředí na psychologizaci postav a vztahů. Jaký je název snímku Karla Kachyni? Jehož DVD bude na festivalu slavnostně pokřtěno. Volejte na číslo 210 323 919 a já vám dám rovnou od nápovědu: za A Stíny horkého léta, za B Vánice a za C Vánoce s Alžbětou. Volejte na číslo 210 323 919 a vám balíček Kulturního léta je tady pro vás. No a vy samozřejmě už taky tak činíte, takže je tady první volající. Ahoj Josef, Rádio 1.
2: Ahoj, tady Michal. Já to nevím z hlavy, ani jsem si to nevygooglil, ale zkusím Ačko teda.
1: Ačko to není, bohužel, myslel si teda tím pádem film
2: Stíny horkého léta.
1: Bohužel ne.
2: Přesně tak, nevadí. Hezký den.
1: Díky, děkuju, ahoj. Takže stále můžete volat na číslo 210 323 919, také tak činíte a je tady další volající. Ahoj Josef, Rádio 1, slyšíme se?
3: Ahoj, ahoj, tady Ondra, zdravím.
1: Ahoj.
3: Tak. Já si zkusím říct, že to jsou Vánoce s Alžbětou.
1: Myslíš to naprosto správně a je to tady, vyhráváš tím pádem balíček Kulturní léta. Skvělý.
3: Je, moc děkuju, super, děkuju.
1: Tak jo, ty jsi schystal někde, no byl jsi na tom Noir Film Festivalu?
3: Nebyl jsem, ale pokud je to na Štemberku, tak moc rád vyrazím.
1: Tak je to perfektní, takže je to ve správných rukou výhra. Vydrž mi a drátě domů, se cenu převezmeš a ještě jednou moc gratuluju. Doposloucháme.
3: Já mu děkuju ještě jednou. Děkuju.
1: A my doposloucháme Grand Brothers a Max Cooper Remix pro skladbu Fable.

Takže ještě jednou gratuluju Ondrovi k výhře kulturního balíčku, nebo kulturního spíš léta balíčku, a samozřejmě tohle byl remix Max Coopera, který slaví velký úspěch. A vy uvidíte v Praze také v Rudolfínu v rámci zase festivalu Prague Sounds po roce a půl, když hrál na spektakuláře a představil svůj label Mesh Records. Ostatně tam vyšel teďka také jeho kolega Stájový, který se představil tenkrát také před tím rokem a půl zde v Praze, a tohle už je právě Alex Banks, který už jste viděli poprvé v minulé dekádě na showcase značky Monkey Town, kde také ostatně vydával ještě tenkrát. Teď už ale pod křídly Mesh. Tohleto nové EP Element a ukázka s názvem Chromatic Sky. Tohle Alex Banks, 15 hodin 51 minut.

tolik projekt s názvem Bookend japonského producenta, tentokrát s brazilskou zpěvačkou, který jste dříve mohli vystavit pod názvem Anchor Song, na značce True Souls. Tohle byla ukázka už z celého EP a to s názvem Lighthouse. No my si jenom ještě tuto věc před 16. hodinou, to James Masiach z Londýna a producentky May. Skoba Grave je jednou z dvou věcí, které najdete na jejich společném EP Grave Stoner. 15 hodin 59 minut, vy posloucháte Rádio 1 a za chvíličku už také playlist na stránkách. Yeah.

0: jazz i multižánr v jednom hlasu. Přijďte s námi oslavit dekádu hudby a setkávání v jedinečnosti času. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 14. a 15. srpna i vy. Mediálním partnerem je Rádio 1.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklama na Radio 1.

0: Tak tolik krátká věcička s názvem Scramble. Tentokrát spolupráce Danny L. Harleyho, tohodle současného hype-popového matadora společně s producentem DOS a také zpěvačkou Oklu v této ukázce Scramble. Jinak najdete na EPčku Crystallized Divergence na značce XL Recordings. No a teď už máme tady pravidelné zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Myslím, že to poslední.
1: Pětník uvádí
2: zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
3: Asociace českých filmových klubů, pořadatel letní filmové školy, na festivalu každoročně představuje svoji distribuční činnost a den AČFK, kdy je například možné s předstihem zhlédnout podzimní novinky, připadl právě na úterý 28. července. Ve spolupráci se sítí festivalu archivních filmů uvede na podzim asociace krátký film o lásce Krištofa Kiešlovského. Naivní 19-letý Tomek pozoruje dalekohledem ženu, která bydlí přes ulici a zamiluje se do ní. Jak na jeho vpád do svého soukromého života zareaguje ona? Další podzimní akvizicí asociace bude Papája, brazilský animovaný snímek o tom, že v amazonském pralese vyrůstá malé semínko papáji. Jednou by se měl stát velkým stromem, stejně jako všichni v jeho rodině. Co když se ale semínko odmítá zakořenit a má poněkud vzletnější sny? Film nabízí hravou stylizaci knižních ilustrací a prozkoumává otázky identity a lásky k přírodě. Režisér Marko Škop přichází s třetím hraným celovečerním filmem Láska, příběhem o neschopnosti milovat své dítě a následcích, které to způsobuje. Na letní filmové škole představí film ve světové premiéře tvůrčí delegace včetně režiséra a hereček Jany Kovalčikové a Ivany Chilkové. Do české distribuce pak snímek uvede Asociace českých filmových klubů 15. října. AČFK na festivalu tradičně uděluje svoji výroční cenu v podobě zmrzliny jednomu zástupci filmových klubů. Letos padla volba na Dušana Kondela. Ten stojí už více než 30 let v čele Karlovarského filmového klubu a významně se také podílel na činnosti Asociace českých filmových klubů jako člen její rady. Dlouhá léta rozvíjí filmovou výchovu mladé generace prostřednictvím projektu Film a škola. V programu 52. letní filmové školy nechybí ani jediná soutěžní sekce LFŠ uvádí, ve které samotní diváci vyberou film do české distribuce. O přízeň letos bojují netradiční norské rodinné drama s komediálními prvky Solo mama, německá Feel Good Buddy komedie o žábě a vodě a strhující rodinná sága Vše, co z tebe zbylo v koprodukci Německa, Kypru, Palestiny, Jordánska a Řecka. V rámci bloku AČFK ADE dostali diváci na letošní filmovce poslední možnost vidět snímky, kterým v české distribuci končí práva Corpus Christi, Tom of Finland a dokument Řeka. Do Uherského Hradiště můžete vyrazit i na druhou polovinu festivalu. Třeba ve středu sestry Ester a Anja Geislerovi představí dokument o životě jejich otce Petra Dvě deci tuše. Anja následně uvede novinku Ivana Ostrochovského Pramen a převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Akreditace jsou v prodeji na stránkách lfs.cz.
2: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
3: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

Tolik příjemný projekt na poli takové indie elektroniky s názvem Ear, který tvoří sympatická dvojice právě myslím, že z Británie, každopádně Rumspringa, to byla jejich deska, která vyšla teďka před prázdninama, ukázka z ní s názvem Threads. No a člen právě Jonah Pass teďka vydal také svý solový dvojsinglový počin a tohle už je ukázka z něho s názvem Kissing You.

Tak tolik je britský producent Marley Carroll, který ho rozhodně stojí za toho sledovat. Tohle byla jeho novinka Cicadas, hypnopěkná deep věc z chystaného EPčka Southern Research Station. Každopádně tohle také úplně žhavá věc z pátku, která vyšla na labelu Folded Music, tomhletom vydavatelství z Manchesteru, který se také orientuje na downtempo elektroniku, a vy ho uvidíte v showcaseu, už můžu prozradit, příští rok na festivalu Spektakuláre, a to zastoupenou nejenom šéfem labelu Asta Hiroki, ale také třeba projektem Catch 92 a také producentem z Británie Fathomless, kterého vám už teď nabízím z jeho nového singlu You Remember. Je ukázka z jeho chystané nového desky Ephemeral právě pro britský label Folded Music. Tak chvíličku také kulturní servis na Rádio 1. Playlisty na kompletní najdete také v tuhle chvíli na stránce.

Máme tady pravidelný kulturní servis, tu reprízu v 16.20, která nabídne jako vždy koncerty, tančírny, filmy, ale to bude vše. Moc toho tady není. A samozřejmě i program Rádio 1. Jinak dnes máme 28. července roku 2026 a svátek mají Viktorové, takže Viktorům všechno nej. No a my jdeme na koncerty a tančírny, tady je nabídka velmi krátká. V areálu 7 v Holešovicích dneska 19.45 Prague Open Air a vystoupí zde Horký že Slíže. V Jazz Doku dnes v 21 hodin máte možnost přijít na koncert a la Par Jazz. No a v Cargo Gallery o 20 hodin karaoke party na Náplavce. Z filmových pak představení je nabídka následující, letní kino Dlabačov v 21.15, film Najal jsem si vraha. Kino Lucerna pak nabízí ve 20.15 film Wham, 10 Days in China. Edison Film Hub má na programu film o 19 hodin také Wham, 10 Days in China a 21 hodin také filmový film Pozvání. Kino Pilotu pak v 18.15 promítá citovou hodnotu, tohle ten ověnčený film Bernard a ve 20.50 pak opět film Pozvání. Kino Světozor pak v 18.15 opět Wham, 10 Days in China a Biooko pak ve 20.30 Nebezpečné známosti. Do kina Dlabačov můžete přijít v 18.30 na Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner a ve 20.30 pak Otec, matka, sestra, bratr. No a poslední nabídka je do letního kina na Pragovce. V 21.30 se tam promítá film Čtyři matky. Tolik kulturní servis, který najdete také na stránkách Rádio 1. Jinak vězte, že můžete poslouchat také naše Rádio 1 na čtyřech frekvencích v Praze, Plzni, Liberci či Českých Budějovicích. No a programy následující v 18 hodin v pravidelný Estereo, tohle ten vinylový speciál dnes s Ultrafínem. V 19 hodin pak už také pravidelné CD non-stop. Dnes vám nabídnu pražského abstraktně popového producenta Bone Constructor a jeho desku druhé album Kinetic Chain z roku 2021. Pak už ale ve 20 hodin je tady také premiéra československé hitparády Rádia 1 Velká sedma. No a o 22 hodin pak pravidelný 14. deník Unizone a ve 23 hodin Electronic Tuesday. Tolik vyhlídka na Rádio 1. Samozřejmě příjemný poslech vám přeje až do té 18. hodiny jako každé úterý Josef Sedloň a my už míříme teďka za další novou muzikou.

Tolik už projekt R.I.P. Swirl a novinka Be My, tentokrát featuring také zpěvačka Mother Socky. Novinka teďka ještě z července od tohohle. Myslím, že v Berlíně usídleného producenta na poli takové indie shoegaze elektronické muziky. No a při námi je kanadský projekt Mormor, který se teďka vydařil s tímhletím dvojskalbovým novým singlem Don't Need It na B straně Touch. Prek z Quebecu, který teď už zní v ukázce Don't Need It. Mormor na rádiu 1 v 16 hodin 28 minut. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. No a playlist najdete jako vždy už na stránce Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Reklama na Radio 1.

To byla Hazel English, tato australská písničkářka novodobá této novince Conversation, opět příjemná indie pop kytarová zážitost, kterou si vydala teďka také tento měsíc. No a my se podíváme za další divou, tentokrát ze Spojených států, která si říká Deep Sea Diver. Vy jste mohli zaregistrovat loni, její album naznačuje Sapo. No a tohle už je cover, samozřejmě si vedek Teardrop.

0: digitálce
1: vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

Tak když jsme u této genderově zaměřené teďka chvilky s ženami, tak je tady další, už do třetice, hudebnice Tyson, ta předtím to byla americká zpěvačka a indie shoegaze producentka, kytaristka Winter, zvince, respektive staronové věci Hollow v mixtape verzi, ale tohle už je Tyson, tahleta zpěvačka z Londýna, která na svém novém dvojsklibovém singlu The Edge Away spolupracuje s No Such Thing, americkým producentem a také Britem Kobe Say. My jsme zde hráli už před prázdninama věc The Edge a tohle je novinka Away. Tyson, 16 hodin 46 minut na Rádio 1.

Tolik ta newyorská hudebnice vlastně jménem Tadja Cheek, jinak umělecky Lorraine, jinak chystá také své nové album s názvem Fata Morgana, které vyjde příští měsíc, a tohle byla ukázka Borderline. Vyjde na značce Mexican Summer. Tohle už je John Glacier, další žena, tentokrát z Londýna. A novinka Bond Girl teďka

0: Reklama Rádia 1.
1: Musíš bejt mé, musíš bejt mé, a musíš bejt mé.
2: Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
3: 30. července přichází do kin celovečerní dokument o jednom z nejvšestrannějších českých umělců. Veřejný prostor Františka Skály.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Reklama na Radio 1.

0: Tak to bylo už projekt domácí Mana Dark a Rido, jejich EPčko Taje, které vyšlo, myslím, že letos na jaře, a ukázka s názvem Freak, jinak Rido, myslím, že jeden také z domácích zástupců na blížícím se festivalu Let It Roll, na tom drum and bassovém svátku. No ale já tady mám také slíbený rozhovor pro vás s malířem Jakubem Tykalem a kurátorem Petrem Vaňousem o jejich výstavě Fragmenty dne, světla noci v Trafo galerii, a já je v tuhle chvíli také vítám zde ve studiu. Takže vítejte, pánové. Ahoj Jakube, ahoj Petře.
1: Ahoj.
2: Ahoj, čau.
0: No tak já myslím, že jak tohle ta výstava už byla odstartovaná vlastně před více než měsícem v Trafo galerii. Konkrétně je to vlastně dvojvýstava, Dana Bartoníčková a Jakub Tytykalo, kterýho tady máme přímo Jakuba ve studiu, a výstava začala 19. června a potrvá až do 16. srpna, takže příštího měsíce půlky právě v známé Trafo galerii. Já se zeptám asi teda nejdříve, my se tam vlastně setkáváme, vše chci říct, hlavně kvůli tomu, že už zítra bude plánovaná komentovaná prohlídka právě této výstavy světla, Fragmenty dne, světla noci. No a tak už jenom ten název mě zajímá, moc zajímavý, jak to vzniklo. Jak to, že dva umělci na jednom poli?
2: Tak je to vlastně výstava, která propojuje malířský médium a sochařský médium, mm-hmm. ale to, co je právě ta propojující podnožená vlastně autorská, je to, že jako autorka, která se, že Dana Bartoníčková, tak malíř Jakub Tytykalo se vlastně v té výrazové poloze pohybují, nebo i v té tematické pohybují vlastně v nějakém takovém jako snovém světě, v nějaký emancipaci od nějaký jako svazující předmětnosti, která směřuje vlastně k nějakému jako imaginativnímu objektu. A ten imaginativní objekt je vyjádřen buď to sochou, anebo malbou, ale vlastně v sobě združuje nějaký ty fragmenty dne, který zažíváme každý den, vlastně nějaký jako nesouvislý příběh, zatímco v tom snu, v těch světlech noci se nám to vlastně propojí do nějakého celku, a ten někdy má nějakou logiku, někdy ne, ale každopádně nám dává vlastně nějakou zpětnou vazbu o tom, co žijeme, nebo co se děje kolem nás.
0: Takže dá se říct, že to je trošku takový surrealistický možná?
2: Já bych to slovo nepoužíval, ale dejme tomu třeba nějaký nesvazující nějakým jako nějakou každodenností.
0: Mm-hmm. No já se ptám, když nemám Jakuba, teda co ho vlastně nejvíce inspiruje vlastně při jeho obrazech, o tvorbě obrazu?
1: Tak mně to může být vlastně cokoliv, je to ať už jako literatura, vlastně Gustav Meyrink to byl hodně minulosti, ale vlastně jsou to každodenní nějaké věmy, kterým vlastně já se spíš snažím nějak otevřít a vlastně dát jim cestu vlastně k nějakému vyjádření nebo sebeprezentaci nebo nějaké projekce vlastně, jak už říkal vlastně Petr, z nějakých jo, takových jako výši nebo z nějakých jako jiných rozměrů, nějaké jiné dimenze, a vlastně snažím se tomu dát nějaký prostor vlastně, aby se to nějak scelilo s nějakým jiným, aby to vlastně poskládalo nějakou mozaiku, a vlastně nějakým výsledkem potom je právě to dílo nebo respektive obraz většinou.
0: Možná ještě bychom mohli trošku blíže představit také sochařku Danu Bartoníčkovou, možná ještě i mám Petra.
2: Dana Bartoníčková studovala na AVU, studovala ateliér Lukáše Richsteina, a myslím si, že patří mezi takový jako výrazný současný mladý český autorky, který tu sochu redukují vlastně na nějaký jako základní antropologický znak, a v rámci těch znaků na nějaký základní vztah. Takže je to o člověku, který je převedený na nějaký znak a na vztah, a ta reference je o tom, že žijeme nějakou realitu, která ale zároveň obsahuje nějaký sny, a my se vlastně pohybujeme mezi tím, v čem skutečně žijeme, a mezi tím, kam chceme směřovat.
0: Mm-hmm. No já jsem tady viděl aspoň ukázku tady v té fotce, což je ten vlastně tvář tady s vlasama.
2: Ještě jsem chtěl dodat, že vlastně pro Jakuba i pro tu Danu, teď jste mě trošku nahrál, je strašně důležitý, že jsou taky příslušníky určité generace, která má v sobě určitou jako ironii. Jo, nebo nějaký určitý
0: zlepšení. Já bych, že tam zmiňovali jste 80. let, takže jsou oba narozený, že jo?
2: Ano, jsou oba narozený v 80. letech a myslím si, že tahle generace má v sobě prostě určitý specifický humor, který je samozřejmě v nějakých jako hlubších vrstvách toho jejich výtvarného projevu, ale je tam přítomen a je to i možná trošku jako sebeironie nějaká. A proto i ta redukce nebo ta stylizace vlastně k tomuhle tomu nějakým způsobem směřuje. U obou.
1: Jak říká Petr vlastně, tak já si myslím, že vlastně nejenom mimo teda to, že jsme se narodili v 80. jsme vyrůstali v 90.
2: Ano.
1: A to vlastně ta to estetika, jako no, přesně tak, ta estetika si myslím, že tam nějak se do toho prostě dostává.
0: No. No, my jsme se tady sešli hlavně kvůli tomu, že chceme pozvat posluchače také na komentovanou prohlídku, která proběhne už zítra, 29. července od 18 hodin v Trafo Galerii. Na co nalákáme posluchače?
2: Tak nalákáme na to, že se můžou potkat s oběma autory, se mnou jako s kurátorem, budeme křtít, kromě toho, že bude komentovaná prohlídka, budeme křtít katalog, který vychází k výstavě. A určitě to bude příjemný letní večer v Holešovické tržnici, takže srdečně zveme.
0: Perfektní. Jinak je nějaký vstup na výstavu, nebo to zdarma?
2: Je to zdarma.
0: Mm-hmm. Tak jo, takže myslím, že posluchači mají veškeré informace a doufáme, že zítra třeba se některý z vás, kdo mají rádi umění, podívají na sochy Dany Bartoničkové a obrazy Jakuba Titikala, kterého jsme tady také hostili společně, také kurátora Petra Vaňouse. Takže já držím palce, ať se to vydaří. Jinak chcete pozvat ještě na nějakou, Petře, další výstavu?
2: Děkujeme, těšíme se. No, já bych rád třeba ještě pozval posluchače Rádia 1 úplně mimo Prahu na konec srpna na výstavu Lukáše Slavického, který bude mít výstavu v galerii Dům v Broumově. Vřele doporučuji, protože to je galerie, která je se mimo nějaký kulturní centrál, myslím si, že stojí za to ji navštívit, včetně barokního kláštera a vůbec Broumová a Broumovská.
0: No tak skvělý, tak Jakube, děkujeme moc, díky. Petře taky.
2: Díky a těšíme se na vás.
0: Se to vydaří.
2: Díky.
0: A vůbec, ať lidi chodí na výstavu s názvem Fragmenty dne světla noci v Trafo Galerii, je k vidění až do 16. srpna. Takže jo, díky moc.
2: Díky, naschle.
0: Umění zdar. No, my doposloucháváme tedy Gajže, jeho novinku Rise, která zněla pod námi, ale teď se podíváme ještě na domácí scénu, ještě po druhé, a to za producentem Digital Illusion, což je hudebník z Hradce Králové Richard Tauchman, producent, který ho známe dříve z jeho projektu RTM, neboli Retransported Man, či Richie Tao. Teď už ale co by Digital Illusion a jeho novinka s názvem Obsessed.

Tak tolik producent Luzine a jeho vydařená věcička s názvem Bird's Eye. Už druhá ukázka z jeho chystané desky Melting Days, která by se měla objevit na labelu právě Ghostly International. No a tohle je ještě singlíček od Fakey, které byste měli vidět také na festivalu Spektakuláre příští rok v Praze. Tentokrát spolupráce s Kim Fan Lu na novém singlu teďka z půlky července We Were There a vyšlo na labelu tentokrát Colorize. 17 hodin 19 minut. Vy posloucháte rádi na doplňu playlist na stránky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové

0: Cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

tohle byl britský hudebník, producent Blossom Hill, kterého jste viděli zde, co by DJ na showcase značky All My Thoughts loni na spektakuláře, tentokrát s americkou producentkou Olin, která už má své release také na labelu Anjuna Deep a jejich společná věc Spirit Animal právě na znece Seb Vibada All My Thoughts. No ale tohle už je také novinka od producenta, producentské dvojice ze Spojených států Beacon, kterou jste viděli, no je to tak už 10 let zde naživo v Lucernem Zibaru tenkrát. Nás tam moc nebylo, tak okolo 200 lidí, každopádně skvělý koncert tenkrát, tehleté elektronicko indie pop dvojice Beacon, která chystá nové album How Dry a Cinder a tohle je nový single See Your Face, už další ochutnávka z tehleté desky, která vyšla na značce Apparent Movement.

Tak po dlouhé době se navrátil Adam Freeland a myslím, že v velkém stylu Transhuman, tato pecka bude také titulní skladbou schystaného EP, které vyjde teďka už pátek, mám pocit, na značce Marine Parade a jinak společné EPčko, které vzniklo také se členem Spooky Duncanem Forbesem. No a tohle už je zase producentka z Británie Cloyd, Kate Lloyd vlastním jménem, ale Cloyd si říká umělecky. Její takový mixtape album New Love vyšlo před měsícem zhruba na značce Anjuna Deep. A tohle je spolupráce s Tongue Tied, tak hudebnicí a producentkou v ukázce Saturated. Cloyd na rádiu na 17 hodin 37 minut. Playlist na stránce Radina.

0: CD Nonstop.
1: Za domácím abstrakt hiphopovým projektem Bone Constructor najdeme už od počátku této dekády pražského producenta a DJ Honzu Smetánku. Jeho druhé album Kinetic Chain vyšlo v roce 2022 pro label Ty nikdy. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

tolik producent New Age, Dmitry Kuzmin, ten Saint-Petersburský producent, talent, který už dlouhá léta vydává také v zahraničí, a tohle byla novinka na labelu Memory Pattern, zcela nové EPčko, které dostalo název On The Way, ukázka jinak Blazing Blue. No a my se podíváme na tohle také nové EP ještě z bass značky Yuku, jejich 100 už první release, tohle velmi agilního vydavatelství, které má sídlo také v Praze, přestože je kurátorován britským nadšencem právě bass a elektronické dubstep muziky. Tohle už je producent Hela a nové EP We Left Everything on the Dance Floor.

Tolik je britský hudebník Simon Gough, který tvoří, myslím, že už pobývá v Berlíně víceméně, a vy ho znáte jako tvůrce hudby k filmům jako Úsvit či také Vlny. Já jsem ho dovezl na spektakuláře před, no už to bude 4,5 lety, a doufám, že ho příští rok přivítáme s jeho novou deskou Interior Realms, kterou chystá na značce Sonic Pieces. Tohle ostatně byla ukázka Dream Sequence. No a od Simona Gofa teďka už další hudebnici, kterou jsem vám přivezl před pár lety, Sophie Páez. Teda původně, myslím, že Venezuelanka, také žijící už v Berlíně, je součástí značky Olafur Arnoldse Opia Community, jeho nového labelu, kde se objevila ta spolupráce s harfenistkou ze Spojených států Lara Somogyi. Jejich společná věc Pond, nádherná věc, Sophie Páez a Lara Somogyi.

Nick Hakim je zpět, tenhle ten americký soul, takový příjemný zpěvák s novinkou albovou I Can See, to byla ukázka You Can Make It, no a my jsme teď také u britského projektu Killik, který překvapivě udělal takovou relativně rozjímavější, ne tak bassovou, jako byla jeho předchozí tvorba Debit, Robots Will Take Over and Wonder Why We Have So Many Group Chats, se objevil v pátek a z něho už je ta novinka Fly, Killik na Rádiu 1. Máme 18 hodin, 1 minutku, za chviličku už také pořad Stereo, dneska jsou trafína.

0: to byla ještě ukázka z nové zcela desky zpátku teďka od projektu Arms and Sleepers, desky Sentimentalisms, která by měl přivést právě Mirza Ramičaka i Arms and Sleepers naživo po prázdninách 29. září do Futuru Music Baru. Tolik ode mě vše, kompletní playlist na stránkách Rádia 1, teď už pořád Estereo s Ultrafínem a já se vás převezmu za hodinku při pořadu CD Non-Stop dneska s domácím producentem Bone Constructor a deskou Kinetic Chain.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nymburk vás zve na 1. srpna od 13 hodin na oblíbený hudební festival Přístavní slavnost. V parku pod hradbami propukne audiovizuální zážitek plný pohanských tanců, tajemných rituálů kapely Delorein a dalších. Přijďte na bohatý program, vstup zdarma, více na webu a sítích Nymburského kulturního centra. Těšíme se na vás.
3: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam bude?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, je úterý po 18. hodině, takže z Rádia 1 na frekvenci 91.9 se samozřejmě ozývá váš oblíbený vinylový speciál E-Stereo. Léto máme v plném proudu, sluníčko nám svítí, sem tam nás spáchne nějaká ta průtrž. No a v takovém počasí by byl hřích sedět doma a neužívat si dlouhých letních večerů. Takže jestli právě sedíte někde uvnitř, tak honem nasaďte sluchátka a vyrazte ven. Já se vám pokusím tu letní procházku zpříjemnit hodinou hudebních

0: Estéreo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Reklama na Radio 1.
9: Estéreo Musique. Vítejte do druhé půlky Estéreo, kde si k letní pohodě hrajeme převážně boogie a disco.

Estero se nám chýlí ke konci. Doufám, že jste se užili a že si stejně tak užíváte i léta. Loučí se prozatím Ultrafino Estero a mějte se krásně. Uslyšíme se zase někdy v úterý.

0: Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Several Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: CD non-stop. Příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň při pravidelném úterním CD non-stopu s domácí deskou. No a dnes se podíváme za producentem Bone Constructor a jeho deskou Kinetic Chain, tím druhým albem, které vydal v roce 2022 na značce Ty nikdy. My se ho připomínáme hlavně teďka také v souvislosti s jeho teďka na jaře vydaným novým albem Změny, které tentokrát opět reflektuje hudební posun tohodle pražského hudebníka DJ, producenta vlastním jménem Honzy Smetánky, který ho jste dříve mohli znát i možná i z Rádia 1, co by DJ Gonzálese. Každopádně svůj alter ego, no své alter ego Bone Constructor začíná vlastně používat z kraje téhleté dekády a v roce 2021 přichází na scénu se svým projektem na poli experimentálního, takového instrumentálního hip-hopu Bone Constructor projektem a také i deskou, debitem z roku 2021, deskou Bypassing, která právě nabídla už tyhle ty hutné jeho bass beaty ve spojení s hip-hopovými vlivy, kterým ostatně vždycky inklinoval. No a vy dnes uslyšíte právě tohleto druhé album Kinetic Chain, které je také instrumentální, nabízí 10 takových hodně špinavých abstraktně hip-hopových skladeb s hutnými beaty, které plynule na sebe navazují a proto možná název Kinetický řetězec alias Kinetic Chain. No a vy pak můžete Bone Constructor najít v tom roce, pak následujícím roce 2023 na dvou počinech dalším albu Purple Plate, které tentokrát, myslím, že se objevilo už i u nás na rádiu v Velké sedmě Vitovce ve tmě s Rigor Moricem a pak se objevuje také ale EPčko, experimentální mini-album Magma, postavené výhradně na samplování z katalogu tuzemské metalového vydavatelství Lavadome Productions. No a vlastně tenhle ten temně laděný projekt Bone Constructor pak pokračuje další deskou v roce 2024, album Synapse, které je opět plné abstraktních beatů a opět i zajímavých, musím říct, hostujících lidí. Shodou okolností tam najdete třeba Trash Boy Sunny v singlovce Secret, také Martina Matise, další singlovce Není iba tak. No a také třeba Steve Snorri zde vystupuje, či DJ Flux. No a byste pak mohli zaregistrovat další rok, to pak už páté, myslím, že album, které dostalo název tentokrát Minerály. A tohle bylo, myslím, že asi nejúspěšnější album, aspoň tady u nás na Rádiu 1, které tady znělo díky skladbě třeba Lost in Echo s Klárou Nemravou, naší kolegyní, dříve také členkou hostující Stata Boys, ale také i frontmankou Om Square, Charlie Fairman. Ta se ostatně objevila na skladbě Save the Bees. A tohleto další album Minerály, předposledního dílko, dalo i další hosty, ať je to Reggie 257 nebo Trash Boy Sunny, ale také Samurai. No ale my si právě připomínáme, jak jsem řekl, tohle hudebníka s novou deskou. Já ještě doplním vlastně, že v roce 2025 vydal ještě vlastně na sklonku roku to pak šesté album s názvem Skeleton, které tentokrát nabízí další zajímavá vokální, hip-hopová dobrodružství ve spojení s abstraktními beaty Honzy, a to tentokrát s producenty Jeha, nebo Vika Vikos, či Žil Moc, a nebo opět Samurai. No a teď už si také můžeme říct, že v dubnu, to bylo na jaře, vyšlo tohleto poslední zatím album projektu z Prahy Bone Constructor s názvem Změny. Tentokrát opět hutnější záležitost, celkově 10 nahrávek, kde najdete opět Samuráje, ve dvou dokonce, ve třech dokonce spoluprácích, také projekt Pan Nikdo. To byla i singlovka Horizonty, která odevírá tohleto album Změny z letošního roku. No a každopádně opět deska, která reflektuje ten posun opět na značce Ty Nikdy, kde vyšly, myslím, že doposavat téměř všechny právě jeho zatím počiny. Doplním, že k té desce Skeleton tam opět také sampluje z extrémních metalových projektů, takže oproti desce Minerály, která byla taková vzdušnější a možná mainstreamovější, tak opět tentokrát temnější dílko. A na té desce Změny rozhodně si také poslechněte, jak jsem řekl, hned tu úvodní třeba i nahrávku single Horizonty. Teď už ale pojďme za touhletou deskou, druhým albem Kinetic Chain z roku 2022. Tohle je Bone Constructor na značce Ty Nikdy, a já vám přeju příjemný poslech.
3: CD Nonstop.

od 23 hodin.

Máme tady úterý po 20. hodině, pokud posloucháte v premiéře, případně sobotu dopoledne, pokud jste u reprízy. Vysíláme Velkou sedmu s datem 28. července 2026 a od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Nojzár. Máme před sebou tradičně téměř 2 hodiny s aktuální československou hudbou, nejdřív 5 zajímavých novinek, pak 15 skladeb v žebříčku, tak jak jste ho pomohli sestavit svými hlasy, dostane se taky na jednu skladbu pamětnickou a taky na pozvánku na nějaké koncerty a festivaly. A v závěru taky budu losovat o 3x2 vstupenky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s krásným názvem Bučení, který se uskuteční už tenhle víkend v Lubné u Poličky.

Ať zbytečně nezahálíme, můžeme se rovnou směle pustit do novinek. Tou první bude kapela, která už slaví 20 let na scéně, vydala svou novou desku Zlom, má na kontě už 3 autorské dlouhohrající desky, aktuálně funguje v 3členné sestavě, prošli si několika personálními stylovými fázemi od nějakého, řekněme, minimalistického post-noise kóru až přes temnější post-rockovou polohu až po dnešní valivé takové post-punk noise-rockové skladby. Kapela Edith z Benešova funguje v sestavě, která je 2 basy, bicí a zpěv a pořád je to pořádná nálož. Dnes tedy mezi post-punkem, noise-rockem a českými texty. A my si z téhle jejich nové desky Zlom zahrajeme skladbu, která se jmenuje Štěk. Edith a jejich Štěk, novinka první dnešní Velké sedmi.

Tak to byla pořádná úderka Edith a jejich štěk z nového alba Zlom. První novinka dnešní Velké sedmi. Trošku zjemníme s novinkou druhou, dáme si písničku, která se jmenuje Same Pain, což je nový track Jáchyma Kováře, Jaša 96, usazený v Berlíně, takže tentokrát je to spíš indie pop, post-punk, rave nebo rovnou všechno v jednom. Jaša 96 či 96, Same Pain, druhá novinka.

Jaša 96, Same Pain, novinka druhá dnešní Velké sedmi. A teď bude velice zajímavé kombo dvojice, která si říká, no dvojice, Ashley Aberman a Kirill Jakovlev. Duo, které vydalo single Like a First Time, písničku, která vypráví o přitažlivosti, očekávání a taky chvílích, které člověk prožívá s intenzitou prvního setkání. Hudebně čerpá ze estetiky současného R&B s jemně psychedelickým nádechem a ozvěnami, řekněme, trip-hopové melancholie. Zajímavostí taky je, že na vzniku nahrávky se podílela Lenka Dusilová, která naspívala sborové vokály v závěrečné části skladby. Jinak Ashley Aberman, to je samozřejmě taky projekt Zorbaže Budha, The High Corporation nebo taky Metastavy. Kirill Jakovlev, toho jste možná zaregistrovali, kytarista, multiinstrumentalista, producent se sibiřskými kořeny a taky producent a vyhledávaný studiový hráč. Tohle je jejich spojení. Kirill Jakovlev, Ashley Aberman, Like a First Time, třetí novinka. I'm picking up cherry after cherry. My basket's almost full. Taste a cup of the sea, they're sweet enough. I just want a baby to blossom before they flower and fade. With every sunset, I gain a memory. With every sunrise, I forget. Rhyme or die, I say speak or cry. Cause you are not your mind. You're a medium to something divine. Well, usually I'm a large to everything. It's how we do it in the Lone Star State. I'm not always American, cause some punks just don't train.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: Dozněla novinka třetí, Kyrill Jakovlev a Ashley Aberman a jejich společný track Like a First Time. A teď jako novinku čtvrtou tady máme dvojici opravdu zkušených hudebníků, dvojice Mili Janatková a Jaroslav Kořán. Mili je hudebnice, vizuální umělkyně, propojující žánry, umělecké obory, ale věnuje se taky malbě, grafice, improvizaci, skladbě, zpěvu, hře na kytaru, na bicí. Jaroslav Kořán, ten těch desek svých vlastních vydal opravdu taky velké množství. Zabývá se tvorbou vlasti hudby, zvuku, grafiky, fotografie, videa a hraje na různé bicí nástroje, včetně vlastního nástroje Orloje snivců. Dalo by se o něm mluvit opravdu dlouho a tihle dva vydali teďka společné dvojalbum, desku Písně dne a Písně noci. K tomu ještě, aby toho nebylo málo, v červenci teď vydávají EPčko, živák, live EP se střih koncertu ze křtu, který proběhl v květnu v čítárně Unijazz. A tahle dvojdeska je průřezem 15-leté hudební spolupráce obou těchto umělců, která začala jejich setkáním na konzervatoři v roce 2010. Speciálně tato písnička, kterou si zahrajeme, je tedy z desky Písně dne a jmenuje se Rytmus. Mili Janatková a Jaroslav Kořán a jejich Rytmus ve Velké sedmě jako novinka čtvrtá.

Tak tohle byla novinka čtvrtá dvojice Mily Janatková a Jaroslav Kořán a jejich písnička Rytmus z jejich desky Písně dne. A teď už závěrečná pátá novinka, kde máme single hudebnice Hany Kovářové, která ovšem vystupuje pod jménem Na naši. A jedná se o písničku Guardian Angels, písničku, která je klidná a jak sama píše, rozvíjí se pomalu, je to jako zadumaná procházka lesem, během které si ale nakonec vzpomenete, kam máte vlastně namířeno. Jdete pomalu, ale jistě a máte svůj cíl. Na naši Guardian Angels, pátá novinka.

Dozněla záverečná pátá novinka Na naši a její track Guardian Angels. A teď už se můžeme směle vydat do žebříčku. 4 týdny máme v hitparádě skladbu Vykoupení od kapely Esa z lesa.

0: Dozněli nám Esa z Lesa, jejich nový single po dvou letech od vydání desky Dokud vím, co mám, skladba Vykoupení. A teď už dlouhých 7 týdnů máme v žebříčku skladbu 19 od kapely Pokoj 25.
1: Jednou

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Pokoj 25 a track 19 na 14. pozici už dlouhých 7 týdnů ve Velké sedmě, tak pokud by měl ještě přetrvat, tak by se musel vyšplhat až do úplné špice na první místo. A 3 týdny ve Velké sedmě máme Terezu Hrabíny. Terezu, která chystá novou desku, která by měla být 11. září 2026, jmenuje se Ceremonie, pokřtí 15. října. Je to už druhý single, který si z ní hrajeme po Královně Impéria. Písnička Jiný jméno na zvonku. Píseň o okamžiku, kdy se člověk rozhodne odejít z něčeho, v čem už nemůže zůstat. Tereza Hrabíny, Jiný jméno na zvonku. 13. místo.

Jiné jméno na zvonku, písnička od Terezy Hrabíny na 13. místě. A pět týdnů ve Velké sedmě máme další track, skladbu V zimě příroda spí od navrátivších se těch sičáků, než by tedy zmizeli, ale svou novou desku chystají po dlouhých 8 letech. Vyjde 1. října 2026, jmenuje se Dlouhá, široká a bystrozraká a první single, který otevírá, je právě tenhle.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Takhle našla plezní nový singl V zimě příroda spí od kapely Tisíčáky kolem básníka, performera, hudebníka Petra Váši. Kapely, která se po 8 letech navrací už v říjnu s novou deskou, dlouhá, široká a bystrozraká, hudebním vyprávněním o hledání osobní i tvůrčí identity, podsvětí, ženských hrdinkách a snech, které se zdají přírodě, když spí. Devátá řadová deska už. A teď novinka, která postoupila z minulého týdne, Blue Chesterfield a track Angels, což je věc na pomezí nějakého experimentálního dark country neofolku, kapela, která pochází z Plzně, jedná se o titulní věc z jejich stejnojmenné desky. Hodně jsem toho po nich vlastně až tak nenašel, na každý pád tady tenhle titulní track staví na takovém melodickém rockovém zvuku, výrazné atmosféře, je to takový ústřední bod celé desky, která se tedy jmenuje stejně jako tady ta písnička Angels. Kapela, ve které jsou David Jirka, Mikuláš Plas, Vítek Nováček, Vojta Šindelář a Kateřina Brtníková. To jsou Blue Chesterfield. 11. místo.

11. pozice, Blue Chesterfield a skladba Angels plzeňská to kapela. A teď se přesuneme na Slovensko za takovou už letitou kapelou, která je tady téměř 30 let, vydala 7 studiových desek a přišla s novým singlem. Slovenská kapela Le Pajako a jejich nová písnička Sushi. Vyšla teda už 15. dubna, hudbu složil Jerguš Oravec, který se společně s Jurajem Vitézem podílel taky na textu. Tak uvidíme, čeho se ještě od Le Pajako dočkáme. Zatím Sushi, 10. místo.

Lapajako a jejich Sushi single, který navázal na jejich předchozí desku Vidíme se z roku 2023. A teď tady máme píseň, která nám z poslední 15. příčky poskočila o něco výš na 9. pozici, kapela Drtikolo, která se vrátila po 13 letech s novou deskou, která se jmenuje Slepé mapy. Natočili to s Tomášem Neuwirtem a je tam 8 nových písniček, které balancují mezi melancholií, napětím a explozivní rockovou energií, jak píše sama kapela. Speciálně v téhle písničce, skladbě Liščí, tak dodala své křehkosti taky svým nezaměnitelným vokálem Olga Koenigová z kapely Ile. Drtikolo, která samozřejmě odkazuje právě na estetiku Františka Drtikola, je tedy zpět, dokonce by měla na podzim kapela odehrát i nějaké menší turné. Aktuálně fungují ve složení Milan Kuchinka, Libor Nejedlý, Václav Drda, Hinek Bartošek a Petr Chaňo. Liščí od Drtikola, 9. místo.

Brtěkol a písnička Liščí, jejich nová deska Slepé mapy, která navazuje na album Pomalé děje, které vyšlo už v roce 2013, takže po dlouhých 13 letech. A teď už pozice 8. 6 týdnů máme v žebříčku brněnskou alternativní kapelu Budoár Staré dámy kolem Marty Kovářové. Taky připravuje novou desku po 7 letech nebo 7. řadovou desku. Navazuje na jejich album Kostřičky z roku 2020. Ještě udělali teda soundtrack dokumentu Jiříkovo vidění před 3 lety. A tohle je písnička, která ji odstartovala To nemůžu být já, která pracuje s kancelářskou tematickou únavou, pracovními stereotypy a civilními gesty členů kapely. Výborný klip. Budoár Staré dámy, To nemůžu být já. 8. místo.

0: já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Dozněl buduár Staré dámy. To nemůžu být já. Z jejich nadcházející desky v úplně pitomé době, která vyjde 25. září u Indie Scope. A teď už pozice 7. pražská dvojice Dominik Zezula a Tomáš Havlen, dvojice Pozdudba, která vydala své akustické album a připravuje taky vydání zpěvníku. A z téhle akustické desky, kde v podstatě své starší skladby úplně od základu překopali, takže jsou to spíš jako staré texty, ale úplně nové skladby častokrát, tak z toho si zahrajeme skladbu Polana, která svou podobu proměnila opravdu dramaticky. Od toho roku 2019, kdy původně vyšla na albu Není se na co těšit. Pozdudba Polana ve verzi 2026, 7. místo.

Tak to byla Pozdurba a jejich Polana v nové verzi z jejich akustické desky K táboráku. A teď už tady máme pozici šestou, kde máme písničku Oslovy od Dagmar Plamperové společně s Magdalenou Perič, jejich společný single, který přišel poté, co už nějaký čas spolu vystupují ve dvojici a její hudba stojí na vzájemné blízkosti, nechává prostor taky spontánnosti, improvizaci a tohle je speciálně taková minimalistická obrazná skladba na pomezí folku, intimní výpovědi, mluví o křehkosti, blízkosti a chvílích, které se nedají udržet silou. V textu se objevují mosty, mlha, padlé stromy nebo ticho, podstřeštní takové obrazy prostoru někde mezi ano a ne. Je taky novinka, která postoupila z minulého týdne. Dagmar Plamperová s Magdalenou Perič, píseň Oslovy na šestém místě.

0: Сихіта Санкей.
1: Радіо Єдна.
2: Дозніла складба ослови от Дагмар Плампарове на позиці 6. А теď tady mám klasický jingle, který ohlašuje u mě skladbu pamětnickou. A já jsem si říkal, že bych dneska mohl pustit něco opravdu starého, něco třeba z roku 2005. A našel jsem skladbu Minulost patří robotům od kapely Frufru, kapely, která se teď na podzim vrátí po dlouhé době se svou pátou řadovou deskou, kterou právě nahrává. Jinak je to kapela kolem Václava Bartoše, kterého jste mohli zaznamenat třeba taky v kapele Kuchařsky, a speciálně tato písnička Minulost patří robotům, a doufám, že tak to teda i zůstane, je z desky Nevěř tichu. Frufru, dnešní skladba pamětnická. Minulost patří robotům.
3: Nechám krajem zaznít, mluví zvon, se žeber, zeber, vydlábo, vibrafon. Ze starých tipů mě pěstuju

Tak to byla dnešní skladba pamětnická Frufru a Minulost patří robotům z roku 2005, album Nevěř tichu, Indies Records. A teď už pozice pátá, tam máme Tomáša Dvořáka, respektive Floexe a jeho písnička ze soundtracku Phonopolis, skladba Railway Electro.

0: Tolik Marie Kyšlovsky v písničce Jsou dny na čtvrtém místě. A teď už nejvýš postavená novinka z minulého týdne. Česká čelistka, reperka, zpěvačka Taliro a její nový single Caterpillar, která je takovou předzvěstí EPčka Metamorphosis. Ve své tvorbě propojuje violončelo, rap, zpěv, elektroniku a základem jejího živého vystupování je live looping, díky kterému vrství jednotlivé hudební linky přímo před publikem a několik let dokonce působila taky na britské nezávislé scéně. A jak už název napovídá, Caterpillar a Metamorphosis naznačují motiv proměny. Taliro a Caterpillar, třetí místo.
1: I'm a caterpillar, outgrowing myself quicker. I'm a caterpillar.

0: It's below.
1: Dozněla Taliro a track Caterpillar na pozici třetí. Teď tady mám pár pozvánek. Samozřejmě nemůžu vynechat pozvánku na festival Besera v Tasově u Veselí nad Moravou, kam se chystám už ve čtvrtek. Máme tam letos Liturgy Horse Lords, Jakuba Koeniga, Anu Vaverkovou, Fulcrum a Tajge a Tenu Chlebovou. 50 položek programu, taky na Čevu, Matyášovi kamarádi, mohl bych pokračovat ještě asi další 3 minuty, tak doufám, že si najdete prostor, alespoň někteří z vás, a vyrazíte na dlouhou štaci až na jižní Moravu. Pokud zůstanete v Praze, tak je tady taky dobrá alternativa. Před Krosem v sobotu 1.8. zahraje Ventolin a Johuš Matuš. Potom v neděli 2.8. obě jména budou taky na Besedě, zahrají Vojdi a Síček, plus ještě Aport Meat Factory na Dvorku. A hned poté, co tady tenhle týden skončí, tak můžete vyrazit ten příští do Plzně, protože tam od 3. do 8. srpna v Šafaříkových a Smetanových sedech bude festival Inspiral Garden, kde jsou třeba Gufrau, Wild Tides, Erika Rain, letos s Monikou, taky Tajge, Marie April a řada dalších. No a teď už místo druhé, to je dvojice Past a jejich skvělá nová deska Fotr, ze které si hrajeme písničku Vemte to za mě.
2: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, když mu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

Yeah. Tak to byla Past a její píseň Vemte to za mě. A teď tady mám losování tří z vás na festival, který se jmenuje Bučení, už devátý ročník festivalu experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění. Ten se uskuteční taky tenhle víkend 31. července a 1. srpna v Lubné u Poličky a měl jsem štěstí na tyhle tři dámy. Lucie Hašková, Vladislava Závrská a Aneta Poláková. Tak snad budete mít chuť vyrazit a udělá vám to radost. A teď už první místo, které tenhle týden, stejně jako minule, už 9 týdnů ve Velké sedmě, píseň Pozvima neprýděm, Katarzia.

0: si Hánko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Popstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panien pod obočím buky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox,

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Na prvním místě nám dozněla Katarzia a její titulní věc z nové desky Pozvěma neprýděm. Už 9 týdnů ve Velké sedmě. Před námi je rekapitulace, žebříček se mi už podařilo umístit na web, tak můžete po 10. klidně zahlasovat pro svých 5, možná klidně i víc až 15 skladeb, jak se vám bude chtít. A pro úplnost ještě dodám, že nám žebříčku po 7 týdnech vypadla Vypsaná fixa s písničkou Neurčité obavy, taky po 7 týdnech Pivoňka se songem Ve třetím patře. Nepostoupili taky Zimní pneu a Mat 2.1.3 se skladbou Siluety a jedna z novinek Dirty the Press and Arty taktéž skončila tenhle týden pod čarou. Ale teď už pojďme teda do rekapitulace. Jako novinku první jsem nasadil kapelu z Benešova, kapelu, která si říká Edith a už slaví 20 let na scéně, tentokrát tedy s novou deskou Zlom. A jsme si zahráli skladbu Štěk.

dvojice Emilie Janatková a Jaroslav Kořán. Máme tady píseň Rytmus z jejich desky Písně dne. Mají vlastně dvojalbum, taky Písně noci, vydali dokonce i živák ze křtu Live EP. Takže určitě je co poslouchat. Emilie Janatková, Jaroslav Kořán, Rytmus je čtvrtá novinka.

Hana Kovářová alias Na naši přišla se skladbou Guardian Angels a to je naše závěrečná pátá novina.

0: a proč? Něco krásného o věčném létě.
1: Pozice 11. Blue Chesterfield a jejich Angels.

Kapela z Plzně, stejnojmená deska Lepajako a jejich nový single Sushi, 10. místo.

Z toho jsme Buduár, staré dámy, kapela kolem Marty Kovářové, taktéž chystá novou desku v úplně pitomé době na září. Tohle je první single, to nemůžu být já.

Sedmá příčka Pozdurba a tu šestou opanovala Dagmar Plamperová s hostující Magdalenou Perič, skladba Oslovy

Flex se skladbou Railwell Electro ze soundtracku k Phonopolis se hře skončil pátý. A ještě o příčku výš se umístila Marie Kyšlovsky s písničkou Soudny z nadcházející desky, která by měla být na podzim.

0: už vole nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si
1: kravatu, hrdina 5 hodin. No a suverénně na prvním místě dnes skončila Katarzia se svým trackem Pozvima neprýděm ze stejnojmenné desky.
2: Názor dokola mený bičí s bavou. Macho rap je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, boza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom.
1: A těm už velká sedma s datem 28. července 2026 definitivně končí. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Nojzár. Opatrujte se a doufám brzo na viděnou. Ahoj.
2: Šedivé vlasy, na čelo škvrný, na krku čer.
3: Velká sedma s Kocápkem, Nojzarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.
5: Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

a čau. Po dvou týdnech opět vítáme všechny posluchače u naší show s názvem Unizone na Rádiu 1, ve které se věnujeme nejen novinkám na současné klubové experimentální scéně, ale i nejrůznějších přidružených scénách a subscénách. A jak už to bývá zvykem, tak střídáme naše selekce z mixy od našich hostů a hostek a dnes pro vás jeden takový mix máme a je od DJ, který vystupuje pod přezdívkou Velasquez, psáno Velasquez, a je to umělecké jméno DJ, kurátora a hudebního novináře Krištofa Budkeho, který je krom jiného zakladatelem webzinu Swine Daily, na kterém krom jiného se objevuje i spousta premiér. Krištof je v DJ světě známý svým širokým hudebním záběrem a v jeho setech obvykle najdete směs experimentální avantgardní klubové hudby, alternativního reggaetonu, trapu nebo velmi distortovaného bailfunku. A během své kariéry mimo jiné také sdílel pódium s producenty, jako je třeba Safe Trance, Slickback nebo Brodinsky. A my jsme rádi, že svoji vytříbenou selekci přinesl i do show Unizone na Rádiu 1. Užijte si další hodinu s Velasquezem, Krištofem Budkem, i Velasquezem. Budeme se těšit opět za dva týdny. Dobrou noc a čau. What's up?

学的话，或者是英文学不好，那我这一辈子不要跟外国人过了，对不对？那我就再也不能算数了，也不能去做。

Fica de quatro safada pra eu empurrar o pivete.

Enjoy.

quoi qu'il

Krásný letní temný elektronický úterek, drazí posluchači. Z klimatizovaného studia Rádia 1 vás od mikrofonu zdraví Jan Kruml. Je to pro vás tradičně, jsem připravil výběr

Výběr toho nejlepšího, co jsem za posledních 14 dní stačil naposlouchat. No a na začátek to byly Puce Moment, kteří vyšli na u nás velmi dobře známé značce Sub Rosa. Je to jejich první album na této značce a za mě se velmi příjemně poslouchá. Skladbu Puce Moment nazvali Allotropia a tu můžete najít právě na jejich albu Epic Ellipses. A celkově playlist, co si dneska budeme hrát, najděte ve skupině Electronic Tuesday na FB, na Facebooku, anebo také pod podcastem, který vyvěsím zítra nebo pozítří na portálu Mixcloud, tradičně, tak jak vždy. Tohle už jsou ale Fetish Park Last Strip a o tom si budeme vyprávět za malou chvíli.

to byl projekt Fetish Park. No a samozřejmě tam taky vycházel Merzbow, mimo jiné a mnoho jiných velmi zajímavých hudebníků. Svýho času jsem v podstatě všechno, co vyšlo na Xtreme, hltal a snažil se dohnat. Teďkon si dáme novinku od Merzbow, jmenuje se to Merzbow společně s Pedro Vian Bardo Todol. Dáme si fázi 1, takže jako úvodní skladbu je to velmi taková zajímavá záležitost, kde myslím nechal hodně hodin Pedro Vian. Tak doufám, že si tuhletu věc, alespoň extrakt této věci užijete. Je to novinka od Merzbow společně s Pedro Vian.

vak si, ale signál je stále dobrý. Jsme naladěni na frekvenci 919. Posloucháme Electronic Tuesday na Rádiu 1.

Letošní album v Německu žijící, původně myslím od někať z Jugoslávie, z Chorvatska, žijící umělkyně, která si říká Hirajet, a její album velmi nebezpečně pojmenované PMS. My jsme si hráli ukázku track číslo 2 Auf Klo. Teď už přišel na řadu německý projekt Das Synthetische mit Gewebe a jejich staré album Bacchus, které vyšlo v roce 1988, a já doufám, že se tato deska dočká remástru, pokud už se nedočkala. My si dáme šestý track, který je pojmenovaný Recorded in Barcelona, kde mimo jiné Guido žil, myslím, mnoho let. Takže po dlouhé době opět projekt DSM, neboli Das Synthetische mit Gewebe, na Rádio 1 v pořadu Electronic Tuesday.

das syntetische Mischgewebe a jejich druhá ukázka nahraná v Berlíně v roce 87. My se teď ale přesuneme ještě dál až do roku 84, kdy na taky v té době velmi zásadním vydavatelství, francouzském vydavatelství Le Syndicat, vyšla kazeta od Control Bleeding, která byla nazvaná taky Control Bleeding, a to byla úplně první kazeta, která tomuto projektu, nebo japonskému projektu, vyšla. No a na tomhletom si můžeme ukázat, jak zněla industriální muzika právě z 80. let. Je to něco úplně jiného, než můžeme vlastně poslouchat v dnešní době. Bylo to takový víc syrový, v podstatě velmi objevný na tu dobu. Ale dneska dá se říct už jako překonaný, nicméně já se hrozně rád k těmhletěm starým deskám vracím. O starým kazetám vracím, protože ten duch té doby je prostě fantastický. To bude poslední ukázka z dnešního Electronic Tuesday. Já se touhle skladbou, vypadá to, že se s touhle skladbou s váma budu pro dnešek loučit a těsním se s vámi opět na Electronic Tuesday za 14 dní. Mějte se fajn.

Yeah.

Yeah.

od 23 hodin.

0: Ja už to nevydržím.
1: Tak to pust.
2: Rádio 1.
3: Kar.

Od mikrofonu zdraví Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc, což značí kardiostimulátor, dnes už s číslem 266. V hodince jiné hudby nás čekají nesrovnatelné veličiny, procesování perské kůže a zvukový dělník moře. To je on, Kasl Jäger a jeho nové album Subray.

Paříže působící François Bonnet alias Casse-Liègre je nositelem tradice francouzské music concrète. A to, co by ředitel jedné ze slovutných institucí, která má elektronickou vážnou hudbu v popisu práce, i jako dosti aktivní umělec. Název jeho novinky Sub Re znamená podvěcí, což naznačuje, že efektní nablízkanost zde nemá roli. Dvojice slov odkazuje i k románu Viktora Iga Dělníci moře, kde to hrdina na skaliscích Lamaňského průlivu musí zvládnout sám.

Tohle zhudebněné osamocení nahrál Kasl Jäger na etapy pro nejrůznější příležitosti a snažil se přitom dobrat k tomu konkrétnímu, co se skrývá pod konkrétním. Máme tedy při poslechu nad čím dumat. Album Sub Re vyšlo před 2 týdny na LP značky Shelter Press a my posloucháme z každé strany kousek.

prohání zvuky dřeva, kůže a rukou. Nám již zní úvodní skladba Mutosi, která prozrazuje, že Sina Peighami nemalou část své hudební kariéry spojil se scénou elektronické taneční hudby. Jeho autorské album ovšem nabídne i jiné polohy.

Na albu Music for Tombak and Synth pracoval Sina Pagehamy přes 5 let a vydal jej letos v červnu na značce Other People. Na YouTube lze najít několik pěkných záznamů jeho hry, kde si můžete prohlédnout detaily modulárního syntezátoru, s nímž páruje svůj buben.

0: Prostřední blok kardiostimulátoru nabízí ochutnávku alba Music for Tombek and Synth, které vydal bubeník a skladatel Sina Peighami. Ve skladbě Dar Shab, což lze z perštiny přeložit jako v noci, uslyšíme kromě tombaku a elektroniky verše iránského básníka Ahmada Shamlua, které recituje skladatelův otec.
1: Fardo tamam ro sukhan az o bud.

Exkurzi do fúze perského tombaku s elektronikou zakončíme skladbou Slow Eaters, na klarinet tu hostuje Kelk Burdon. Celé album Sinny Pagehamiho najdete na Bandcampu nebo na vinilu značky Other People.

Andrew Lyles, britský duší rocker dílem experimentátor na poli elektronicky chytlavém, na svých bandcampových stránkách schraňujících diskografii jdoucí do stovek často zpřístupňuje starší tituly za nové, lepší dočasné ceny. A tak vás v třetím bloku 266. kardiostimulátoru rádi upozorňujeme na 13. výročí jeho 24-hodinového alba Incommeasurable Magnitudes, jež si do 7.8. můžete stáhnout za jedinečných 10 pencí za hodinu. A protože náš pořad obvykle začíná o půlnoci, pouštíme si samo sebou to, co se na albu děje od 12 do 1.

Andrew Lyles obvykle tvoří párminutové skladbičky. Zároveň ale miluje rozsáhlá alba, albové boxy a tematické série. Tohle album je co do délky skladeb výjimkou. Od počátku bylo chystáno pro Bandcamp a vzhledem k tehdejším omezením stránky mohla mít každá skladba, tedy každá hodina, pouhých 59 minut. Z 24 minut, které zbývaly do 24 hodin, vytvořil Lyles dvě 12-minutovky, jimiž album proložil. Sám tvrdí, že dílo lze poslouchat jako kontinuální ambientní kus a časomíru v jednom. Počítejme ale s tím, že se nám jeho audiohodinky budou každou hodinu předcházet o minutu a když dojde na čas před čtvrtou odpolední, nikoliv o páté, přestane čas dávat smysl. Jistý fanoušek na Bandcampové stránce alba píše, že mu v lockdownu sloužilo jako časomíra příjemně a dostatečně.

Kardiostimulátor s číslem 266 je u konce. Petr Ferenc a Matěj Kratochvíl se loučí od svých mikrofonů a za 2 týdny se u nich zase zhmotní.